častiach Maestoso, Adagio, Rondo, Allegro non troppo doznel klavírny koncert číslo 1 D-moll Johannesa Brahmsa. Hrali Andrew von Oehen a symfonický orchester Slovinského národného divadla Maribor. Prídavkom solistu bude Adagio z koncertu D-moll.